0: Vyníka Petru, tak to budeme v rytmu, co? Christoph the Dying Sun, že?
1: Tak.